0: Peter Lowen.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste nás dneska poslouchali. Děkuji. A mějte se moc pěkně. A naschledanou zase někdy.